0: ale se být toho tohle jindrinka.
1: Ale hej, tady bych se hej.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Ono za kážero, co ono za lího.
1: A slíhe, smakli a slíhe.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Kejke, mítke, má jaká macha dronka za
1: hlou. Jo, nejke, sich, jos, jos.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
1: Ko výrfe je jůr, fuše,
0: tak kontent. A výkuk, ho má mérno.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
3: Witches.